0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly tři hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Editou Arabásovou. Stres, strach, efektivita, psychosomatika. To jsou hlavní pole působnosti Edity. O tom všem si budeme dnes vyprávět. Dámy a pánové, Edita Arabásová. Ahoj, Edito.
1: Ahoj.
0: Doufám, že čtu tvé jméno správně, že je maďarského původu.
1: No, je polského původu.
0: Takže Arabášová.
1: Ne, je polského původu a rodina mého muže je rozkmotřená na dvě části. Jedna to čte Arabáš polsky a druhá tvrdí, že v češtině neexistují spřešky, takže není možno to číst polsky a čte to Arabas. Takže správně je Arabasová dokonce.
0: A krátkým teda.
1: Ano.
0: Takže Arabasová, takže opravuju, děkuji. Měli jsme to jako otvírák, protože já jsem se samozřejmě mohl zeptat předtím, ale jdeme rovnou do toho. Ty jsi holka z Gottwaldova.
1: Ano.
0: Tam já jsem měl babičku, nebo respektive tetu z babičiny strany na ulici Zarámí v centru. Jezdíval jsem tam na prázdniny. Jaké bylo dětství v Gottwaldově?
1: Pro mě bylo vlastně docela příjemné. Já jsem byla takový malý člověk, který politiku nevnímal. U nás doma se to moc neřešilo a žila jsem si mezi svou základní uměleckou školou, což tehdy se jmenovalo jinak,
0: Liduška.
1: Mezi Liduškou.
0: Lidová škola umění.
1: Ano, mezi Liduškou a sportem, já jsem hrála roky házenou závodně, takže to byl můj svět. Takový, normální.
0: Právě si mi vysvětlila, proč mi koukáš přes hlavu. Zhrála házenou, takže...
1: No, ale já jsem původně měla hrát basket, ale když mě maminka přivedla na basket, tak tam se na mě ofrněli, že nejsem moc veliká, tak jsem šla hrát házenou.
0: No, já myslím, že se je docela veliká.
1: No, a já jsem vyrostla později, tak jo. To špatně odhadli.
0: Ty jsi mi říkala, že když jsi byla malá holka, že u vás v rodině se řešily konflikty dost jako dramaticky. Co to znamená?
1: Tak u nás to nebyla Itálie, tam si to nikdo neužíval, ale vlastně, když se podívám zpětně, tak mý rodiče nebo má maminka a můj náhradní tatínek úplně vlastně nebyli vzdělaní v tom, jak komunikovat a jak řešit konflikty konstruktivně, takže řešili destruktivně spíš a hodně k tomu používali křik. Mm-hmm. No a to je samozřejmě, všichni vědí, že je to nepříjemné v tom vyrůstat a zažívat to.
0: Což je něco, co ti vlastně dalo potom ten půdorys do toho budoucna, ale k tomu se dostaneme ještě chvilenku v tom dětství. Takže po základce, kam jsi zamířila?
1: Já jsem šla na gymnázium, protože jsem hrozně toužila jít na stavárnu. Mně se děsně líbilo, moje maminka byla stavařka a měla takové to krásné technické písmo a to se mi děsně líbilo, já jsem ho chtěla mít taky, ale bylo mi řečeno, že stavařina není pro ženskou, že na stavárnu rozhodně ne, no tak jsem skončila na gymplu.
0: Počkej, tvoje maminka byla stavební inženýrka a říkala ti, že na stavárnu ne. Jí se to nelíbilo, ta profese?
1: No, ona tvrdila, že pro ženskou to není.
0: Jo.
1: Tak.
0: To je zvláštní, že? Když to sama dělala. Ty jsi mluvila o náhradním tatínkovi, čili někde byl i skutečný tatínek. Jsi z rozvedeného manželství?
1: Jsem a naši se rozešli vlastně těsně po tom, co já jsem se narodila. No, takže tak to bylo.
0: Ty říkáš házená.

0: Ano, nebo ty plyšové potvory, nebo tak já jsem byla taková živá potvora.
1: Dobře, co teda po tom Gimplu? Splnila jsi sen, šla jsi někam na vejšku, nebo?
0: No já jsem chtěla jít na vysokou školu ekonomickou nějakou a to se mi teda nepovedlo. Já jsem neudělala přijímací zkoušky a protože mi přišlo příšerné zůstat v tom Zlíně, tak jsem nakonec skončila na policejní akademii tady na Praze 4 na Lhotce.
1: Aha, proč ti přišlo příšerné zůstat ve Zlíně? To je hezký město.
0: No, mně se to v těch 18 teda nezdálo a už vůbec se mi nechtělo zůstat v tom dětském pokoji. Mm-hmm. A asi mě nenapadlo, že bych mohla vlastně třeba odejít někam úplně jinam a dělat něco úplně jiného, tak jsem utekla na tu policejní akademii.
1: Ty jsi taky v dětství nebo během dospívání pokoušela o angličtinu, je to tak?
0: No, to byl zajímavý proces. Já jsem... Moje maminka milovala angličtinu a chtěla, aby jsme se ji učili už od dětství, ale určitě víš, že za socialismu žádné kurzy angličtiny, obzvlášť pro děti, nebyly k dispozici. Takže ona mě zapsala do kurzu pro dospělé a to byla úplná katastrofa. Já jsem to vůbec nechápala třeba v těch 10, co mi to tam vykládají. A to vlastně mělo taky specifický dopad na to, na mě a na vnímání sebe sama, protože u nás toho doma bylo hrozný drama, že mi to nejde a že jsem neschopná. Ale potom vlastně, když mi bylo 14 a byla revoluce, tak mě pozval tatínek i s mým bráchou na návštěvu do Bagrádu, protože on byl stavbyvedoucí a jezdil takhle po zahraničních stavbách. No a tam jsem zjistila, že jsem jediný, s odpuštěním debil, který nemluví anglicky. No a to mi to změnilo, ten vlastně přístup. A tím, že už to bylo po revoluci, tak vlastně bylo možné studovat i jinak. Takže jsem se zavřela do svého dětského pokoje a tam jsem intenzivně celý gymnázium studovala angličtinu.
1: Tak ono to hlavně bylo i takový aplikovaný, že jo? Najednou člověk věděl, k čemu to může být. Přece v tom socialistickém Československu ta angličtina byla taková samoučelná.
0: No.
1: Takže jsme na policejní akademii v Lhotce. Mm-hmm. Tak. Počkej, to nejseš policistka. Takže
0: ne, ani jak, jsem ji nedokončila.
1: Jak to dopadlo s tou policejní akademií?
0: Dopadlo to tak, že jsem vlastně ten rok využila k tomu, abych se teda připravila na ty přijímačky a pak jsem šla na VŠE. A no, ale vlastně to byl pro mě ohromný zážitek, protože po lidské stránce to pro mě bylo peklo. Já jsem se tam najednou ocitla mezi lidma, kde jsem byla úplně zoufalá. Já jsem byla taková opožděná, naivní. A teď jsem se tam prostě ocitla mezi lidma, kterým jsem vůbec nerozuměla.
1: Jako mentálně nebo?
0: No, a my jsme tam jsme měli ještě takové ty kruhy standardní, vysokoškolské. Ano. A v těch vedlejších kruzích mám pocit, že byli lidi, kteří byli docela jako normální, třeba podobní mně. Ale v tom našem kruhu ti byli lidi, já fakt jsem si připadala jak z jiný planety. Vůbec nám to nekliklo a nefungovalo to.
1: Tak někdy se tak stane. A ta ekonomka už dobrý? Ta
0: jo, tam jsem vystudovala, to mě nesmírně bavilo. Já jsem byla jediný, koho tam bavilo účetnictví, ale díky tomu jsem vlastně potom zahájila kariéru tak, jak jsem ji zahájila, protože mě to vlastně děsně bavilo.
1: Taky říkali u vás na škole účetnictví informační soustava?
0: No jasně.
1: No?
0: No.
1: Já to mám dokonce, teď moje dcera přinesla pololetní vysvědčení v pondělí, nebo v úterý, bylo 31. a chtěla vidět to moje ze školy, tak si tam vytáhla ten balík těch vysvědčení a teď viděla ten rok 1986. Říkala informační soustava v dopravě, říkala, to už jste dělali tehdy nějakou jako elektroniku nebo něco, říkám, ne, ani to bylo účetnictví. Takže tak. Tak máme po škole a co první zaměstnání? Další kariéra.
0: Já jsem nastoupila do společnosti Arthur Andersen, americké poradenské firmy působící po celém světě do oddělení auditu a to bylo skvělý. Tam byli báječní lidi, ale jako jo, bylo to skvělý. Naučila jsem se tam toho hrozně moc, ale vlastně jsem si tam taky zničila žaludek a přišla jsem vlastně o všechny kamarády z vysoké, protože já jsem to brala děsně vážně a pořád jsem se snažila být taková ta holka, která vlastně dělá to, co se od ní očekává, což když se dostanete do takového prostředí, tak máte zaděláno na to, že si ublížíte.
1: To jo, ty korporáty.

0: tě sežerou. No. A jak dlouho jsi tam vydržela?
1: Necelé 4 roky, pak jsem šla na mateřskou.
0: Ty ses někdy v té době taky ale potkala s rozvojovým programem a se jménem John Newton. Mm. Přibliž nám to, co to je?
1: To bylo až později, a to bylo až v době, kdy jsem vlastně řídila fabriku, kdy jsme se odstěhovali do východních Čech a já jsem se prostě nějakou shodou okolností dostala na ředitelskou pozici ve výrobním závodě. No a to ti bylo hrozně zajímavé. Mně se ti najednou v mém soukromém Gmailu objevila nějaká pozvánka do nějakého rozvojového ročního programu pro ženy a do toho já jsem se přihlásila, už ani jako nevím proč. A tam byl součástí celého toho programu byli různí hosté a ten John Newton byl jeden z nich. Mm-hmm. A byl to vlastně člověk, který tam vykládal o své práci a já jsem si to poslechla, bylo to v pohodě a potom, ale nic, a potom asi za rok a čtvrt jsem najednou se jednoho krásného dne probudila a měla jsem potřebu se přihlásit na jeho workshopy, tak jsem se přihlásila a od té doby vlastně se to stalo mým nesmírným koníčkem, ta jeho práce a teď vlastně i mým podnikáním.
0: Ještě než se k tomu dostaneme, my ještě musíme vlastně projít tu etapu, jak ty jsi říkala, že se stala manažérkou, dokonce ředitelkou, tak ty o tom mluvíš tak jako někdo by to bral jako vrchol svého profesního života. Ty to o tom hovoříš tak jako o takovém jakýmsi, vlastně za nějakým nedopatřením stala ředitelkou. To ti nevyhovovalo nebo?
1: Ono to tak nějak jako přirozeně vzniklo, že jsem se tam dostala do té pozice a na jednu stranu mi to vyhovovalo, zase bylo to nesmírně zajímavé, byla to hrozná radost, protože ta firma nám fakt rostla pod rukama a kvetla a bylo to super, no ale na druhou stranu vlastně ne. Jo. Vždycky v těch jako složitějších situacích se mi vynořovaly takové ty pochybnosti, jako jestli to dělám dobře a že vlastně jsem špatná máma a manželka a šéfová a žena to nemám. A fakt stres, špatně jsem spala a strach z toho, že to prostě jako nezvládnu a že je to špatně. A vlastně navenek to vůbec nebylo vidět, že jo, to člověk prostě...
0: Ty tak nějak v sobě skladuje, no.
1: To člověk moc neukazuje a já jsem byla vždycky taková jako veselá, komunikativní, takže si myslím, že se to moc nepoznalo. Ale vlastně mi v tom ve finále nebylo dobře. Mm-hmm. A to je vlastně asi jeden z těch důvodů, proč jsem se přihlásila do toho programu, který jsem zmiňovala a proč mě to vlastně přivedlo k té práci toho Johna Newtona.
0: Ty ještě než se úplně opustila ten svět toho zaměstnaneckého prostředí, tak ještě dělala nějakou dobu v HRu, je to tak? Mm-hmm. Takže si vlastně dobrovolně se vzdala té pozice toho,
1: ano, dobrovolně, toho, protože mi to přestalo dávat smysl. Mm-hmm. Já jsem vlastně měla pocit, že blázním kvůli těm lidem, kteří dělali v té fabrice, tam to mělo pro mě nějakou hodnotu, ale potom kvůli nějakému korporátu, nějakým německým vlastníkům jsem se jako zničila, no to, najednou mi to prostě nedávalo smysl to dělat.
0: A ani ten personální obor?
1: Tam to bylo o něco lepší nějakou dobu, ale vlastně jsem pořád postupně narážela na to, že mě to úplně nenaplňovalo, že to nebylo vlastně to, kde bych mohla dělat to, co si myslím, že můžu dělat a skutečně přinášet světu. A ten pocit byl čím dál tím silnější, tak jsem nakonec se rozhodla, že ho nebudu ignorovat, ale budu ho následovat.
0: My když jsme si připravovali to rozhovor a já jsem se díval do toho, řekněme, CVčka, který jsi mi poslala, tak tam jsi měla takový odrážky, 4, kdy já jsem se to tady poznačil jako jednoho krásného dne jsem se probudila a věděla jsem, že. A teď to tam bylo, myslím, 2.15, 2.17, 2.19. Jaký byly všechny ty jednoho krásného dne jsem se probudila?
1: No, to první bylo, že jednoho krásného dne jsem se probudila a přihlásila jsem se na ten workshop toho Johna Newtona a od té doby vlastně vždycky, když se mi začne v hlavě rodit nějaká myšlenka, tak se dorodí do toho stádia, že se probudím a vím. Mm-hmm. Takže jednoho krásného dne jsem se probudila a vlastně jsem věděla, že musím odejít z manželství, které nebylo úplně ideální a pořád jsem tak jako dlouho jsem tápala, snažila jsem se, nebo snažili jsme se s tím něco dělat, ale prostě najednou Bůh to, najednou zase prostě vůbec to nedávalo smysl. Věděla jsem, že to nejlepší řešení je z toho manželství odejít. To samé bylo, když jsem odcházela ze svého posledního zaměstnání, taky nedávalo to smysl moc, ale prostě já jsem věděla, že to musím udělat, že to je ten správný krok, který zrovna teď musím udělat. A co byl ten čtvrtý bod, si nepamatuju.
0: No, vidíš, měl jsem si to vytisknout. Ale byly tam čtyři, to, že jo?
1: No, ale nevím, který to byl.
0: To nevadí. Každopádně nejde o to, který byly ty kroky konkrétně, jde spíš jako o to rozhodování, jo? Protože to mně přijde takový jako, vím, který byl ten čtvrtý krok, no. Že máš začít podnikat v tom oboru.
1: Jo.
0: A to jsou takový zásadní jako milníky, jo, jak říkáš, odejdu z práce, odejdu z manželství, jo, budu dělat tohle, že jsou to takový předěly. Mě zaujalo to, jak jsi tam popisovala, nebo jak o tom mluvíš, že to v tobě uzraje a pak to uděláš. Jak na to reaguje to okolí, když uděláš takový zásadní krok?
1: Různě. Buď to je jim to jedno, anebo jsou překvapení, anebo dokonce jsou z toho vyděšení, protože říkají, no ale jako počkej, tak ty tady jako 4 roky budeš firmou, konečně se ti to rozjelo pod rukama a ty to teď pustíš? Ty to teď dáš někomu jinému? Anebo při tom odchodu z toho manželství taky, no co budeš dělat a jak to zvládneš? Říkám, nevím, ale vím, že to prostě mám udělat.
0: Čili jdeš do toho s takovým tím, že skočíš do hluboké vody a ono se uvidí.
1: Ano, ale vlastně je to takový, že já mám vlastně jistotu, jsem si skutečně jistá, že je to v tém daném okamžiku to nejlepší možné řešení a vlastně pro mě není vůbec žádná jiná alternativa, kterou bych mohla zvolit.
0: No to asi souvisí s tím tvým programem, k kterému jsme teďka jakoby došli, kterému ty říkáš editace, což mě přišlo velice zajímavý ve vztahu k tvému jménu. Přiznám se, že úplně první, když jsem se seznámil s tím, co děláš, tak jsem si říkal, to má dobrý brand, jo. Edita má editaci. Jo. Já jsem si o tom přečetl, že ve 4 krocích aktivuješ svou přirozenou schopnost uvolnit nahromaděný stres, limitující představy o sobě a o světě. Co to je ta editace?
1: Editace je psychosomatická metoda, kterou člověk dělá přesně to, co si teď řekl, a vlastně slouží k tomu, aby s jakoukoliv nepříjemnou situaci nebo pocit, který prožíváš, mohl zpracovat specifickým způsobem. Použiješ prostě 4 kroky, který když aplikuješ, tak vlastně vytvoříš prostředí a umožníš tomu organismu uvolnit to, co vlastně způsobuje, že se v dané situaci cítíš nepříjemně. My žijeme v domnění, že situace, do kterých se dostáváme, pokud jsou nám nepříjemné, tak jsou tím důvodem, proč se cítíme nepříjemně. Ale ono to tak nemusí být. A z 95% to tak není. Vlastně ty naše pocity v dané situaci nepramení z té situace. Ty pramení z něčeho, co se stalo většinou mnohem dřív, a ta situace jenom vlastně vytahuje na povrch už nějaký pocit, který v nás žije, ale prostě zrovna ladí s tou situací, takže vyplave nahoru a my ho cítíme. Takže my se snažíme řešit ty situace, snažíme se řešit ty pocity, když už je teda řešíme, když se rozhodneme, že se tomu budeme věnovat, ale neřešíme tu příčinu, tu skutečnou příčinu, odkud se ty pocity berou. A to je přesně to, co řešíme v té editaci, ale vlastně jednoduše psychosomaticky. My to nerozebíráme, my neanalyzujeme, my o tom nemluvíme, my se v tom nepatláme, ale prostě použijeme zdroje, které normálně nepoužíváme, hodně naše tělo, fyzické pocity, dech, a dosáhneme toho, o čem teda mluvíme, a to je to uvolnění toho nějakého starého stresu, který ty pocity způsobuje.
0: Mm. Proč je důležité ty staré stresy nějakým způsobem vytahovat na povrch a rozpouštět? To jsou takové ty patologické sedliny, že? Jak je vlastně rozbíjet?
1: My se o to nějak zvlášť nesnažíme při té editaci. Ono se to děje samo tím, že vytvoříš vhodné prostředí. A tak jako vlastně, když řídíš firmu, tak tím, že vytvoříš v té firmě vhodné prostředí, nastavíš si nástroje, postupy, tak tím ovlivňuješ chování už těch lidí, tím ovlivňuješ to, co se v té firmě děje, nebo naopak, co se neděje, co se ti tam usadí a co naopak odpadne, protože to prostě to prostředí proto není vhodné. A to samé děláme vlastně při té editaci. No a proč je to důležité? Protože když tě přestanou ovlivňovat tady ty věci, které ti tam někde máš usazené v těch patologických usazeninách, jak jsi říkal, tak nejenom, že je ti líp v životě, cítíš větší radost a lehkost, ale vlastně ti to rozšiřuje úhel pohledu na věci. Takže ty seš schopnější být právě efektivnější, dělat lepší rozhodnutí, kvalitnější, přirozeně lépe se rozhodovat, protože právě nejseš omezený nějakýma těma klapkama představ o tom, jaký seš ty, jaký je svět, jaký jsou ostatní, co je nebezpečné, co je bezpečné a tak.
0: Ty jsi mluvila o tom, že ty situace by se měly zvládat tak, aby přestala existovat jejich kořenová příčina. Tomu docela dobře rozumím, jenom nedokážu si úplně dobře představit, jak to umíš nebo můžeš vždycky udělat.
1: No přesně tím, že aplikuješ ty 4 kroky. Když si představíš, tím, že já pocházím z toho firemního prostředí, tak já mnohdy věci připodobňuji k firemnímu prostředí. Když si představíš, že máš nějaký výrobek a chodí ti na něj reklamace, tak máš ve firmě většinou nastavený nějaký proces, kdy se sbírají ty informace z toho trhu, potom se dostanou k nějakým kvalitářům a ti už vědí a mají natrénované, teď uděláme to a to, teď uděláme tady analýzu, teď si na to pozvem tyhle lidi, teď tohle otestujeme, blablabla, a vlastně odstraníme ty příčiny toho, proč nám vznikají ty reklamace. A ten zákazník o tom vůbec nemusí vědět, ti marketiáci taky ne, ti jsou jenom rádi, že se to někde jinde událo a stalo se to. A stejným způsobem to funguje vlastně v té psychosomatice. Jo? My to fakt jako, existuje proces, který ti pomůže tohle vyřešit a prostě důvěřuješ tomu procesu a když si ověří, že vlastně funguje, tak mu prostě důvěřuješ ještě víc a prostě ho používáš a on funguje.
0: Mm-hmm. Strach, to je velký téma vlastně, o kterém se bavíme. Strach je emoce, která je paralyzující, stenizující, že jo? Omezuje nás nějakým způsobem, nám bere rozhodovací schopnosti, škodí zdravotně. Jak se dá zpracovávat strach?
1: No, asi s různými možnými způsoby. Já mám nejradši ten svůj, protože mě krásně funguje a fungoval. A úplně stejně, jako jsem ti teď popsala. Prostě cítíš strach, cítíš se, já nevím, že nejseš dost dobrý, nebo že se strapníš, nebo něco. A buď to v tom daném okamžiku, a nebo předtím, nebo po té situaci, když si představíš, že se strapníš, nebo když si zase zpětně uvědomíš, jak jsi se strašně strapnil, tak fakt zase jako projdeš si těmi 4 kroky a se uloupneš kus té patologické usazeniny. A pokaždé, když to uděláš, tak uloupneš další kus a potom jednoho krásného dne zjistíš, že jdeš na tu poradu, něco tam řekneš a že vlastně tě ani nenapadlo si myslet, že se strapníš, protože ta příčina už tam není.
0: Ani tě nenapadlo se začít bát, jak se říká. Nicméně jsou i velké strachy, jo, takové ty metanarace. Dneska ta společnost je tím hodně prolezla, jako nevhodný slovo, ale nenapadá mi lepší, prosycená. Strach z budoucnosti, strach z teoretického jako konceptu, který bude následovat, ale i z praktických dopadů politiky, z války, všichni tím, že funguje tvoje metoda i na tyhle záležitosti, i na tyhle strachy?
1: Já jsem přesvědčená, že jo. Ale teda musím říct, že co já dělám a dělám to cíleně už x let, já prostě nesleduju média. A fakt ne.
0: Tak to dobře děláš.
1: Sice jsem někdy za blbce, protože nevím, co se děje, ale tak oni mi to lidi rádi řeknou. A takže si vlastně ty informace k sobě nepouštím. Je pravda, že když si dám nějaký období a řeknu si, tak teď si budu zase číst aspoň ty headliny, abych tušila, co se děje, tak vlastně to ve mně ten strach mnohdy vyvolá. A já si s tím pracuju tady tou svou metodou. Já vždycky říkám, že jsem svůj nejvěrnější klient a velmi rychle mi to pomůže to vlastně zpracovat a nebýt tím ovlivněna. Ale když to člověk nesleduje, tak vlastně
0: Odstraňuje tu příčinu kořenovou, sleduje to, nebojí se. Platí teda, že když se člověk chce posunout v tomhletom vývoji, třeba se zbavit těch strachů, tak se na tebe může obrátit, že ta metoda je, samozřejmě to chápu, že, jako, že poskytuješ ostatním, ale že je metoda je účinná, to znamená, můžu tě oslovovat v takovém případě.
1: Já věřím tomu, že jo, že je účinná a co mě na tom hrozně baví je, že to není jenom o tom, že to člověk musí dělat se mnou, ale může se to fakt sám naučit. A to mi přijde úplně nejlepší, je to jako když se naučíš čistit si zuby, tak máš vlastně nástroj, jak ráno zajistit, aby ti netáhlo z pusy, že jo, tak stejným způsobem prostě si to vlastně můžeš používat sám, takže máš vždycky dvě varianty. Čistíš si zuby jednou za čas, jdeš k zubaři, tak to můžeš dělat i s tou editací. Pracuješ si s tím sám a když máš pocit, že něco jako úplně nezvládáš a není to dobrý, tak vlastně se můžeš obrátit na mě, ale potom si zase pracuješ s tím sám.
0: Jak vypadá takový typický klient a typická kůra, řekněme, odstraňování strachu?
1: Typický klient neexistuje. Já jsem se to na to už hodněkrát snažila odpovědět. Neexistuje. Je to vždycky někdo, kdo je s něčím nespokojen v životě a nedaří se mu to změnit. To je jako charakteristika, která tam je společná, ale někdo řeší to, že nespí, někdo řeší to, že vlastně neví, co dál se vztahem, někdo řeší nějaké zdravotní potíže. Je to různé. A tam byla druhá část té otázky.
0: Jak to vlastně probíhá ta terapie? Jestli s ním vedeš nějaké pohovory nebo...
1: Probíhá buď to osobně nebo online. Sedí se u toho, nic jiného se neděje. Na nikoho nešahám, přestože je to jako psychosomatické. A vlastně vždycky začínáme s tím tématem, které si člověk přináší a zase jako kolovrátek aplikujeme v různých podobách ty čtyři kroky, na kterých ten proces stojí. A vždycky se vlastně znovu po tom, co je projdeme, tak se znovu vracíme k tomu tématu, se kterým člověk přišel. A vlastně kontrolujeme si, ono se člověku totiž začne měnit ten postoj k tomu tématu. Takže většinou to ta konzultace nebo to sezení se mnou probíhá do 50 minut a my se zvládneme 3x, 4x projít tím procesem a vrátit se k tomu tématu. Takže zatímco na začátku třeba člověk přišel s tím, že já nevím, vůbec nevěří tomu, že je schopný své manželství udržet a tak odchází s tím, že vlastně jako cítí naději, že to zvládnou. A to jsou takové okamžité efekty, je to fyzická úleva i mentální a potom jsou samozřejmě dlouhodobé, protože jak říkám, to, co děláme, tak to vede k trvalému uvolnění toho stresu a ke změnám jak neurologickým, tak biochemickým a tak dále. A já říkám, že nejlepší je dát si aspoň 4 ta setkání společná během třeba 4-6 týdnů, protože tam už člověk skutečně je schopný vidět ty výsledky a potom, že to záleží na tom jedinci. Buď to se to naučí sám a bude si pracovat dál, nebo je vyřešeno a nazdar, nepotřebuju tě, anebo to chce kombinovat, to znamená učí se zároveň sám celý ten proces a přitom se ještě občas vidíme a ujasňujeme si, jak to aplikovat samostatně, případně pracujeme dál na dalších tématech. To už hodně záleží.
0: Čili máte-li strachy, můžete se obrátit na Editu. Ona vám od toho ráda pomůže.
1: Přesně.
0: Co rodina? Koníčky?
1: Tak já jsem rozvedená, mám dvě čerstvě dospělé, mladé dospělé děti, které mi dělají ohromnou radost. A koníčky, já teda nesmírně ráda medituju, dělám tuhle svoji editaci a ráda chodím, plavu. Já jsem takový člověk, který nemá nic zásadního, mě baví od každého jako trochu. Ráda mám divadlo, výstavy, kina, koncerty, nesmírně ráda lyžuju, to je pravda. Plavou chodím, jezdím na kole, na koloběžce, prostě cokoliv, ale od každého trochu.
0: Ráda lezeš do studený vody, to jsem si přečet na LinkedInu, jak tě chytly ty žiletky.
1: Přesně, ale to jsem začala až letos. No.
0: Ještě jsem si tak jako říkal, jsem o to reagoval v komentáři, to je nebezpečný, protože ta voda, když zamrzá, to je takový proces, že jo, vlastně fyzikální, tak ty krystalky toho ledu, který se tam začnou tvořit, nejsou vidět a oni jsou ostrý jak výletky, ono tě to i pořeže.
1: No, já jsem měla nohy fakt, jak kdybych prolezla ostružením,
0: A přitom ale to není vidět, to je ještě v takové té frakci, že je to neviditelný. Co neřesti?
1: Já mám jednu velkou neřest a to jsou romány. Já někdy trávím až nepřiměřené množství tím, že jsem potopená v nějakém příběhu a užívám si ho.
0: Jako čteš?
1: Čtu romány. Čtu.
0: A jako klasiku?
1: Někdy i klasiku, ale pro mě jsou nejlepší milostné příběhy.
0: Jo, červená knihovna.
1: No, tak někdy je to vyšší kvalita, někdy ta kvalita úplně teda.
0: No ne, tak protože oni jsou romány a romány. No, pamatuješ ze školy? Tichý Don a takový. Válka a mír.
1: Ta je dobrá.
0: Ta je dobrá.
1: To je potom radost číst, když ta literatura fakt má hodnotu a když je to dobře přeložené a teď ten jazyk je krásný, to je taková radost. Potom ty moderní, tady ty love stories jsou někdy, že to musím zahodit, přestože to zahazuju v elektronické formě, protože mě to uráží, jak je to napsané. I když je to, já to hodně čtu anglicky, to je má výmluva, že to aspoň čtu anglicky, tak v té angličtině to zas tak nepoznám, protože nejsem rodilý mluvčí, ale ty české překlady, ty bývají zoufalé.
0: Je to čím dál tím horší, no. Edito, co plánuješ v letošním roce?
1: V letošním roce já plánuju věnovat se své editaci a fakt z ní udělat fungující biznis, protože já jsem teď na začátku, takže zatím jsem ve fázi rozjezdu, ale ráda bych to rozjela tak, abych z toho měla fakt dobrý pocit, že pomáhám lidem žít život, ze kterého mají radost.
0: Děkuju. Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru se naplnil. Dnes si s námi povídala Edita Arabasová, žena, která říká, to, že jsou lidé úspěšní zvenku, ještě neznamená, že se cítí úspěšní uvnitř. Edita, moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já moc krát děkuji, bylo to příjemné.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie a teď i jedna technologická novinka, která zní skoro jako sci-fi, ale je dost možná blíž, než si myslíš. Společnost Apple totiž představila nový systém umělé inteligence s názvem Ferret UI Lite a tenhle AI agent umí něco opravdu neobvyklého. Dokáže samostatně ovládat aplikace přímo na display iPhoneu, skoro jako kdyby měl vlastní digitální ruku. Představ si situaci. Otevřeš aplikaci a místo toho, abys všechno odklikával sám, umělá inteligence rozpozná, co je na obrazovce, pochopí jednotlivá tlačítka a sama provede potřebné kroky. Umí reagovat na to, co právě vidí a poradí si nejen s aplikacemi od Apple, ale i s aplikacemi třetích stran. Zajímavé je, že tenhle model je poměrně kompaktní. Má 3 miliardy parametrů, což je ve světě AI vlastně docela úsporné číslo. Přesto se v testech dokázal vyrovnat i systémům, které jsou až 24x větší a běží na výkonných cloudových serverech. Apple vsadil hlavně na rychlost a soukromí. Na rozdíl od mnoha jiných AI systémů totiž všechno běží přímo u tebe v telefonu. To znamená, že tvoje data neopouštějí zařízení a nemusí se odesílat do cloudu. Pro Apple je tohle dlouhodobě klíčová věc a Ferret UI Lite na tuhle filozofii navazuje. Model se navíc učí z vlastních chyb a dokáže reagovat i na

0: dodenní úkoly. Už si nebudeš muset nastavovat budíka nebo psát maily. iPhone to udělá za tebe. Jestli se tahle technologie ale brzy objeví přímo v iPhonech, to zatím nevíme. Jedno je jisté, budoucnost, kdy telefon pracuje za tebe, už rozhodně není jen filmová představa. Radio Metropole ti přináší aktuální novinky ve světě aplikací a také víc muziky, víc energie.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Milišme polavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, když si všechno naplánujete, stres nemá šanci. Býci, snažte se neustále získávat další zkušenosti. Blíženci, pozitivní myšlení je klíčem k lepším výsledkům. Radci, přestaňte o sobě pochybovat. Lvi, buďte vstřícní a věřte novým nápadům. Pany, jako vždycky, uděláte skvělý dojem. Váhy, vyzkuste být trochu víc tolerantní. Štíři, doma zavládne vyloženě pohodová atmosféra. Střelci, udržujte se dál v mentální kondici. Kozorozi, usměje se na vás štěstí, dokonce i v práci. Vodnáři, jděte si svou vlastní cestou. A co my ryby? Měli bychom myslet na sebe a vyhýbat se toxickým lidem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí Pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
3: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Kyba a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
2: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu. Lidé půjčují státu. Zatím objednali nové české státní dluhopisy asi za 22,5 miliardy korun. Zájem překročil původní emisní plán 20 miliard korun, informuje ministryně financí. Rozhodla tedy, že se dluhopisy budou prodávat dál, a to do odvolání.
0: Sport.
2: O krok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách pak naměříme okolo 14 stupňů Celsia. V pátek počítáme s nižší oblačností a s podobnými teplotami, no a o víkendu potom výhledově naměříme nejčastěji mezi 24 a 28 stupni. V neděli by mělo opět jsem tam zapršet.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
6: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the hills, break out the dress. As beautiful as when we first met.

0: ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Tento týden v

0: druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíme polavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Je čtvrtek 21. května. Konec starého malého zimáku v Olomouci. Zbyla z něj po rychlé demolici jen základová deska. Beton na místě zůstane, než se tu začne stavět nová malá hala, aby se zabránilo znehodnocení podloží, píše deník. Doplníme, že zakázku na stavbu nové tréninkové haly chce město vypsat v létě. Nová ledová plocha za plecharénou má sloužit veřejnosti a tréninku bruslařských sportů. Je nutná. Olomouc je jediné extraligové město bez druhé ledové plochy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Opakované měření hluku na novém úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem dokončili odborníci. Výsledky budou za 6 týdnů. Připomeneme, že předchozí měření překročení limitů neukázalo, ale lidé z okolí si na hluk stěžují. Do řešení situace se zapojilo město Přerov. Hluk z dálnice u Dluhonic chce snížit namontováním takzvaného rukávu na most, ze kterého se hluk šíří. Ten dokáže srazit hlučnost z mostních závěrů o více než polovinu, píše ČTK. Do české rekordmanské síně slávy vstoupil známý astronom Jiří Grygar, a to za mimořádný přínos v oblasti popularizace vědy. Nominaci mu udělila agentura Dobrý den, která mapuje rekordy na území České republiky.
2: Mistrovství světa v hokeji.
3: Třetí vítězství si připsali ve skupině B na mistrovství světa ve Švýcarsku čeští hokejisté. Ve svém čtvrtém utkání přemohli Itálii 3-1, ale ještě ve 46. minutě zápasu prohrávali. Vítězný gól dal v posledních 10 minutách utkání Jakub Flek.
4: Na mistrovství světa už prostě není lehkýho soupeře, všechno se to vyrovnávat. Italové skvěle bránili, oni na to mají založený systém, mají to založení prostě na tom středním pásmu, na dobrý obraně a čekají na tu šanci, která potom přišla, ale samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme to nakonec dotáhli, protože to už nevím, bych asi chodil kanálem a fakt.
3: Komentoval pro ČT zápas s Itálií hokejový útočník Jakub Flek. Fotbalová Evropská liga má vítěze, titul vybojovala anglická Aston Villa, ve finále porazila německý Freiburg 3-0 a šampiona má i český fotbalový pohár. Poprvé ho získala Karviná, která ve finále přemohla 3-1 Jablonec.
2: Radio Metropole, co na sebe.
5: Přinášíme meteorový výhled až do konce týdne, od čtvrtka až do neděle. Víme, jak bude dnes ráno a večer, skoro jasno, přes den polojasno anebo oblačno. Místy přeháňky, teploty dnes do 23 stupňů. Na zítřek se rýsuje polojasno anebo oblačno, 21 až 24. A co víkend? Oba dny sluníčko, skoro jasno anebo polojasno. Sobotní i nedělní teploty kolem 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Policie v okolí Olomouce a uzavřený pruh na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď pomáhá a chrání na příjezdu od Olomouce do Velké Bystřice poblíž zdejšího obchodu Penny. Další hlídka mezi Olomoucí a Dubem v Charvátech. A pozor na uzavřený pruh na 11. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov za Brodkem u Prostějova. Naší Moravu dobře známe, dopravu co půl hodiny máme.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: týden.
1: Berani, když si všechno naplánujete, stres nemá šanci. Býci, snažte se neustále získávat další zkušenosti. Blíženci, pozitivní myšlení je klíčem k lepším výsledkům. Radci, přestaňte o sobě pochybovat. Lvi, buďte vstřícní a věřte novým nápadům. Pany, jako vždycky, uděláte skvělý dojem. Váhy, vyzkuste být trochu víc tolerantní. Štíři, doma zavládne vyloženě pohodová atmosféra. Střelci, udržujte se dál v mentální kondici. Kozorozi, usměje se na vás štěstí, dokonce i v práci. Vodnáři, jděte si svou vlastní cestou. A co my ryby? Měli bychom myslet na sebe a vyhýbat se toxickým lidem.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: To je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Večer se s Balem

0: snowboardování se teď v Alpách ozývá jen dunění bruslí a rány hokejek. Světová elita si to rozdává o titul a my tuhle hokejovou party sledujeme za tebe, abys byl neustále v obraze a v rytmu. Posloucháš Radio Metropole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobře víme, že na mistrovství světa ve Švýcarsku je český tým, čeští fanoušci a na fair play dohlíží i čeští rozhodčí. Ano, a jsou hned tři. Mezi 32 vyvolenými zebrami jsou Jiří Ondráček na pozici hlavního a také čárový Jiří Ondráček s Lukášem Rampírem. A teď si říkáte, počkejte, moment. Vždyť to je chyba. Dvakrát jste v tom rádiu hlásili Jiřího Ondráčka. Máte pravdu, všimli jste si toho, ale není to chyba. Jsou to skutečně dva lidé, dva jmenovci. Poprvé v historii mistrovství světa tak mohou zápas řídit dva rozhodčí se stejným jménem a příjmení a jsou z Česka. Zatímco hlavní Jiří Ondráček píská svůj první šampionát, tak jeho jmenovec na čáře prožívá už svůj šestý seniorský turnaj. Takže až u televize uslyšíte větu Ondráček poslal Ondráčka na boli, klidně to může být pravda.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí.

0: Kaufland.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.

0: CZ. Děláme akce.
1: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy, je čtvrtek 21. května. Jestli máte špatný pocit některého znamenka na těle, v Olomouci bude speciální stan, v němž si můžeme nechat pigmentová znamenka zdarma zkontrolovat jako prevenci proti rakovině kůže. Bude na Horním náměstí dnes od 10 do 17 hodin.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje poměřili v Přerově síly v soutěži ve vyprošťování zvraků aut a vítězství dobili domácí. Přerovská jednotka profesionálů zvládla správně vyprostit zraněného a podat neodkladnou pomoc za necelých 16 minut. Důležitý zaměstnavatel na Valašsku propouští. Jak píše ČTK, rožnovský výrobce polovodičů Onsemi propustil v Česku asi 200 lidí ze zhruba 1700 zaměstnanců. Firma to vysvětlila, že přizpůsobuje organizační strukturu prioritám. Kontakty pojede sbírat na Tchaj-wan šéf senátu Miloš Vystrčil. Českou delegaci, která vyrazí na ostrov, bude dál tvořit asi 30 podnikatelů a zástupců univerzit a kultury. Cesta je v plánu na přelomu května a června.
2: Sport.
3: Jak se dařilo fotbalistům z našeho regionu ve 34. kole Moravskoslezské fotbalové ligy? Hranice remizovali 2-2 s Novým Městem na Moravě. Béčko Zlína zahrálo taky 2-2 s Frýdkem Místkem. Uničov přemohl Hlučín 2-1. Blansko padlo s Hlubinou 2-4 a Béčko Sigmy Olomouc s Hodonínem 0-1.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: A po zprávách rychlé počasí i doprava. Víme, jak bude dnes ráno a večer. Skoro jasno, přes den polojasno nebo oblačno. Teploty do 23 stupňů, místy přehandi. Zítra má být na teploměru 21 až 24 stupňů, polojasno nebo oblačno. A co víkend? V sobotu i neděli teploty mezi 24 a 27 stupni a většinou skoro jasno nebo polojasno.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Kdo má v autě naladěno, ten není sám. V Olomouci, v Lipníku, ve Valmezu, také v Rožnově ranní provoz bez nehod a policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Olomouci Hejčíně na Mrštíkově náměstí, také na kraji Zlína na ulici Anenská. Jedeme s vámi, dobré ráno.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme čtvrtek 21. května, narozeniny slaví herec Ivan Vyskočil, kanoista Martin Doktor, také legendární fotbalový brankář, rodák z Křelova u Olomouce Ivo Viktor. A svátek slaví každá Monča, Móňa, taky Monička, takže i Monika z Přátel.
2: Víš, že jsem netušila, že máš v sobě tolik hrdosti?
3: To mám, jistě, že jsem tvůj muž a z téhle situace nás dostanu, kdybys měla dřít dvakrát tolik.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den čaje a Mezinárodní den kachliček. Hlavně, ať vám to dnes na žádné nepodklouzne. Užijte si celý čtvrtek 21. května.
0: Metropole právě dnes.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Super sraz. Pauli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se

0: platí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíš mi po levu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
12: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
14: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürli.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já,
8: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
17: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš. Metropol.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu. Divákům s handicapem vychází vstříc kino Panorama Boskovice. Dokončilo výměnu schodišťové plošiny pro lidi se sníženou pohyblivostí. Nové zařízení v boskovickém kině výrazně zlepší bezbariérový přístup do budovy kina, informuje město. Dřívější mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší o tom novinky.cz. Lidé půjčují státu. Zatím objednali nové české státní dluhopisy asi za 22,5 miliardy korun. Zájem překročil původní emisní plán 20 miliard korun, informuje ministryně financí. Rozhodla tedy, že se dluhopisy budou prodávat dál, a to do odvolání.
0: Sport.
3: V osmi finále skončila cesta elitního tenisty prostějovského klubu Jakuba Menšíka na turnaji ATP v Hamburku. Na antukovém kurtu vyzval peruánského kvalifikanta Buseho a zápas skončil v Jakubův neprospěch za 1 hodinu a 4 minuty. Jakub padl po setech 0-6 a 3-6.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Přinášíme meteorový výhled až do konce týdne, od čtvrtka až do neděle. Víme, jak bude dnes ráno a večer, skoro jasno, přes den polojasno anebo oblačno. Místy přeháňky, teploty dnes do 23 stupňů. Na zítřek se rýsuje polojasno anebo oblačno, 21 až 24. A co víkend? Oba dny sluníčko, skoro jasno anebo polojasno. Sobotní i nedělní teploty kolem 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Policie u Olomouce, v Prostějově také u Vyškova a porouchaný autobus ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď pomáhá a chrání na 276. kilometru obchvatu Olomouce u Olympie. Další hlídku vidíme v Prostějově na Konečné pod dálnicí u Teska. Hlídají také na 2. kilometru D46 u Vyškova ve směru na Prostějov. A porouchaný autobus čeká na servis ve Valmezu na Masaryčce naproti Stavebnin. Naši Moravu dobře známe, ranní dopravu každou půl hodinu má.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie a teď i jedna technologická novinka, která zní skoro jako sci-fi, ale je dost možná blíž, než si myslíš. Společnost Apple totiž představila nový systém umělé inteligence s názvem Ferret UI Lite a tenhle AI agent umí něco opravdu neobvyklého. Dokáže samostatně ovládat aplikace přímo na display iPhoneu, skoro jako kdyby měl vlastní digitální ruku. Představ si situaci. Otevřeš aplikaci a místo toho, abys všechno odklikával sám, umělá inteligence rozpozná, co je na obrazovce, pochopí jednotlivá tlačítka a sama provede potřebné kroky. Umí reagovat na to, co právě vidí a poradí si nejen s aplikacemi od Apple, ale i s aplikacemi třetích stran. Zajímavé je, že tenhle model je poměrně kompaktní. Má 3 miliardy parametrů, což je ve světě AI vlastně docela úsporné číslo. Přesto se v testech dokázal vyrovnat i systémům, které jsou až 24x větší a běží na výkonných cloudových serverech. Apple vsadil hlavně na rychlost a soukromí, na rozdíl od mnoha jiných AI systémů, totiž všechno běží přímo u tebe v telefonu. To znamená, že tvoje data neopouštějí zařízení a nemusí se odesílat do cloudu. Pro Apple je tohle dlouhodobě klíčová věc a Ferret UI Lite na tuhle filozofii navazuje. Model se navíc učí z vlastních chyb a dokáže reagovat i na nečekané situace v aplikacích. To je velký krok k tomu, aby jednou mohl fungovat jako skutečný digitální asistent, který za tebe zvládne každodenní úkoly. Už si nebudeš muset nastavovat budíka nebo psát maily. iPhone to udělá za tebe. Jestli se tahle technologie ale brzy objeví přímo v iPhonech, to zatím nevíme. Jedno je jisté, budoucnost, kdy telefon pracuje za tebe, už rozhodně není jen filmová představa. Radio Metropole ti přináší aktuální novinky ve světě aplikací a taky víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Me.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma.
3: Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Metropole.
16: Posloucháš Radio Metropole.
15: Taneční

0: about. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou už je v pražské nemocnici na Bulovce. Byl sem převezen po žádosti Spojených států. Zatím je bez příznaků této nakažlivé, krvácivé horečky. Podezření u něj vzniklo po kontaktu s nakaženým v Ugandě. Ve specializovaném oddělení nemocnice zůstane 3 týdny.
4: Jsme připraveni na jakékoliv požadavky, které nám budou dány. Pro nás je to pacient, nerozhoduje o to, z jaké země k nám přijíždí. Jestliže v rámci spolupráce jsou tyto požadavky, fakultní nemocnice to umí vyřešit.
3: Říká ředitel fakultní nemocnice Bulovka Petr Kolouch.
2: Sport.
3: Do semifinále tenisového turnaje WTA ve Štrasburku se dnes pokusí postoupit Marie Bousková. Figuruje na antukovém podniku jako nasazená osmička. Dnes se pokusí potvrdit svou roli proti Američance Liové. Duel začne po 10:30.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Po zprávách rychlé počasí i doprava víme, jak bude dnes ráno a večer skoro jasno, přes den polojasno anebo oblačno, teploty do 23 stupňů, místy přehandi. Zítra má být na teploměru 21 až 24 stupňů, polojasno anebo oblačno. A co víkend? V sobotu i neděli teploty mezi 24 a 27 stupni a většinou skoro jasno nebo polojasno.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Policie v Olomouci, v Holešově, v Hulíně a nehoda na D1 u hranic. Víme, jak se jezdí tady a teď se to dozvíte i vy. Policejní hlídky pomáhají a chrání na obchvatu Olomouce u Globusu ve směru na Mohelnici. Další hlídka přímo v Olomouci na Přirovské u Lidlu, v Holešově na Palackého nebo v Hulíně u Kruháče na Poštovní ulici. I tady pozor na rychlost. A bouračku objíždíme na 307. kilometru D1 u hranic ve směru na Přirov. Aktuálně by to podle vašich zpráv mělo být bez dlouhého zdržení. Šťastnou cestu s námi a hezké dopoledne.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Thank you.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürli.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicha.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: Zubrsraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Spolu zažíváme samé zajímavé věci, a to i tento týden. Čtvrtek je den premiér. Můžeme zajít do kina. Olomoucké Premier Cinemas v Šantovce láká na premiéru amerického hororu Pasažér. A promítá se i Shrek jednička. Říkáte si, cože? Shrek jednička? To je nějaká blbost, ne? No, v žádném případě. Tenhle animák se po 25 letech vrací do kin. Ano, je to už čtvrt století, co jsme ho viděli poprvé. Dneska se promítá Shrek jednička v olomouckém Premier Cinemas a v pátek ho uvidíme v Přerovské hvězdě a také v šumperském Kině Oko, tak pozdravujte Zlobra i Fionu. Taky vás zveme na slavnostní křest dětské detektivky Herkules a Agáta. Naše rádio bude u toho se spisovatelkou Hankou Nevrlou. Bude to už zítra od 16 do 19 hodin v Olomoucké galerii Šantovka. Na pátek 22. května připravuje výjimečný hudební večer Zábřežský kulturák. Na společném dvojkoncertu vystoupí domácí skupina Madalen a legendární Robert Křesťan s druhou trávou. Páteční koncert v Zábřehu v kulturáku začíná v 19 hodin. A ještě pohled na víkend, koná se Motorfest Slatinice tuto sobotu. Budou tu nadupané stroje, skvělá muzika, dobré jídlo a pití. A koukneme tady i na sobotní hokej Česko versus Slovensko od 16.20. Motorfest ve Slatinicích tuto sobotu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
10: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kučka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
14: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
15: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
16: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
17: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
18: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
19: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
0: Rádio Metropole, Metropole, dopoledne ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město. Zvrat v kauze ex-ředitelky hygieny Zlínského kraje. Státní zástupce podmíněně zastavil stíhání Evy Sedláčkové. Ta se po roce zapírání přiznala, že srazila loni v březnu na Zlínsku služebním autem motorkáře a ujela. Už uhradila škodu, píší o tom Seznam zprávy. Připravme se na teplotní skok. Meteorologové předpovídají v Česku do následujících dní slunečné počasí, které vygraduje v neděli. To očekávají teploty až 29 stupňů Celsia a nevylučují i možnost překročení tropické třicítky.
1: Sport.
2: O postup do hlavní části French Open dnes bude usilovat přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina. Je ve finálovém kole kvalifikace. O postup do hlavní části pařížského Grand Slamu si zahraje dnes po půl druhé s Francouzem Forelem.
3: Jak bude. Na Moravě dál docela proměnlivo, místy oblačno s možností nějakých lehčích lokálních přeháněk, ale ukazuje se samozřejmě i sluníčko. Teploty dnes opět lehce přes 20, zítra a o víkendu to bude letních 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že až do neděle by mělo být bio na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi, hlásíte spoustu policejních hlídek, například v Olomouci na Pavlovické u Lídlu nebo v Holici na Šlechtitelů. Na Prostějovsku hlídka na silnici 377 u Drahan, v Mohelnici na Družstevní, hlídka také na Šumpersku na trase Sudkov Dolní Studenky nebo v Šumperku na Jesenické. A kontrolu můžem potkat i na D1 na exitu Hulín Západ a nebo přímo v Hulíně na Holešovské. Tak hlavně šťastnou cestu. Bez nehod a bez pokut.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Ahoj všichni, tohle je Rádio Metropole a taky dneska můžeme spolu vyrazit na oběd. Jasně, jsou tady naše polední meníčka z Olomouce, takže pojďme si vybrat. Dáme třeba bramborovo-celerové gratíny anebo aloo palak, což je severoindické veganské jídlo, které kombinuje brambory a čerstvý špenát. Dneska v restauraci koza zůstala celá. Pak je tady smažený sekaný řízek s čedarem nebo drahanský ježek anebo halušky se zelím. Dneska v Bounty. Grilovaný kuřecí špíz nebo hovězí cheeseburger s hranolkama anebo vepřové maso po námořnicku. To nás čeká v restauraci Sokolka a je tady ještě přírodní kuřecí plátek na bylinkách nebo čočka na kyselo s klobáskou a cibulkou v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Dneska je to třeba pečený vepřový bok se špenátem a bramborovými knedlíky, kuřecí směs na žampionech anebo sekaná s bramborovou kaší. Jinak další polední menu určitě najdeš na semsolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chuť.

0: 26. května. Kaufland.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Toto je...
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: hodlování se teď v Alpách ozývá jen dunění bruslí a rány hokejek. Světová elita si to rozdává o titul a my tuhle hokejovou party sledujeme za tebe, abys byl neustále v obraze a v rytmu. Posloucháš Radio Metropole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobře víme, že na mistrovství světa ve Švýcarsku je český tým, čeští fanoušci a na fair play dohlíží i čeští rozhodčí. Ano, a jsou hned tři. Mezi 32 vyvolenými zebrami jsou Jiří Ondráček na pozici hlavního a také čárový Jiří Ondráček s Lukášem Rampírem. A teď si říkáte, počkejte, moment. Vždyť to je chyba. Dvakrát jste v tom rádiu hlásili Jiřího Ondráčka. Máte pravdu, všimli jste si toho, ale není to chyba. Jsou to skutečně dva lidé, dva jmenovci. Poprvé v historii mistrovství světa tak mohou zápas řídit dva rozhodčí se stejným jménem a příjmení a jsou z Česka. Zatímco hlavní Jiří Ondráček píská svůj první šampionát, tak jeho jmenovec na čáře prožívá už svůj šestý seniorský turnaj. Takže až u televize uslyšíte větu Ondráček poslal Ondráčka na buly, klidně to může být pravda.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na Vodníček Olomouc. Pozor, počet míst je omezený.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já,
10: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu jsou další zprávy. Konec starého malého zimáku v Olomouci. Zbyla z něj po rychlé demolici jen základová deska. Beton na místě zůstane, než se tu začne stavět nová malá hala, aby se zabránilo znehodnocení podloží, píše Deník. Doplníme, že zakázku na stavbu nové tréninkové haly chce město vypsat v létě. Nová ledová plocha za plecharénou má sloužit veřejnosti a tréninku bruslařských sportů. Je nutná, Olomouc je jediné extraligové město bez druhé ledové plochy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hlavně na problémové lokality a riziková místa se nově zaměří ve své činnosti městská policie v Šumperku. Mění systém hlídkové činnosti v reakci na současnou bezpečnostní situaci a potřeby obyvatel města.
3: Takže jsme si začali vyhodnocovat ty lokality podle míry přestupkovosti a dáváme takzvané úkolové listy. To znamená, každá ta směna dostane jakoby úkol, kde má popsané ty lokality, které musí obejít, musí je zdokumentovat třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát za tu směnu. A ta druhá hlídka jezdí na ty oznámení a dělá takzvanou tu 156.
2: Shrnul úpravu ředitel městské policie Šumperk Martin Pelnář. Kdo plánuje výlet do přírody nebo i do parku, raději se postříkejte repelentem na odpuzování klíšťat. Meteorologové informují, že narůstá jejich aktivita. O víkendu má být až na pátém mimořádném stupni v celé České republice. Tak buďme před klíšťaty obezřetní.
0: Sport.
2: Cyklistická Grand Tour Giro d'Italia dnes odjede svou 12. etapu. Závodníky čeká 175 km dlouhá kopcovitá trasa s cílem v Novi Ligure. O vylepšení pozice bude usilovat i český přeborník Jan Hirt. Ten je v průběžném pořadí 18. Start etapy je ve 13 hodin 15 minut.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že na Olomoucku i jinde nás čeká výraznější teplotní skok. Buďme konkrétní, dneska by mělo být většinou kolem 20 stupňů, ovšem díky slunečnému počasí to postupně půjde nahoru a vygraduje to v neděli. To prý místy naměříme skoro tropické třicítky. Jinak zítra a o víkendu by to mělo být nejčastěji letních 25.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské, pod křižovatkou s Hraniční, taky v Řepčíně na ulici Svatoplukova. Hlídka je i ve Skrbeni u Hřiště. V Prostějově číhají na Konečné a nebo taky na Doma Myslické, kousek od toho kruháčem na Mostkovice a Plumlov. A kontrolu máme hlášenou i v Hulíně na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie.
7: Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost

0: vzdělávání v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metro.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Zubrsraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme čtvrtek 21. května, narozeniny slaví herec Ivan Vyskočil, kanoista Martin Doktor, také legendární fotbalový brankář, rodák z Křelova u Olomouce Ivo Viktor. A svátek slaví každá Monča, Móňa, taky Monička, takže i Monika z Přátel.
2: Víš, že jsem netušila, že máš v sobě tolik hrdosti?
3: To mám, jistě, že jsem tvůj muž a z téhle situace nás dostanu, kdybys měla dřít dvakrát tolik.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den čaje a Mezinárodní den kachliček. Hlavně, ať vám to dnes na žádné nepodklouzne. Užijte si celý čtvrtek 21. května.
0: Metropole právě dnes.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
0: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Baby boom šelem v olomoucké zoo. S mláďaty se tu v posledních týdnech roztrhl pytel. K levhartům a gepardům přibyla dvě mláďata binturongů. Dle zoo jde o samičky. Už je dokonce můžeme zahlédnout ve výběhu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
4: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
3: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu, způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
1: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou tři olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 20 stupňů. Zítra a o víkendu to bude 25 i víc. A teď ještě vyrazíme za hranice. Na Krétě dneska Azuro a 23 stupňů. Ve Španělsku a v Portugalsku máme zhruba 26 až 30 stupňů. A podíváme se taky do Jižní Koreje, kde na výletě trajdá naše kolegyně Majda.
6: V Koreji je právě 18 stupňů, doteď nám prošlo, ale vypadá to, že už by se to mohlo držet a zítra by mělo vykouknout i sluníčko.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Je to naše blesková polední doprava. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách a nebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokud.
2: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi www.zofi.cz.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee.

0: dobrý, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
0: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
3: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: Sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
5: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
6: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
7: Mělišme polavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
8: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a to též přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou už je v pražské nemocnici na Bulovce. Byl sem převezen po žádosti Spojených států. Zatím je bez příznaků této nakažlivé, krvácivé horečky. Podezření u něj vzniklo po kontaktu s nakaženým v Ugandě. Ve specializovaném oddělení nemocnice zůstane 3 týdny.
3: Jsme připraveni na jakékoliv požadavky, které nám budou dány. Pro nás je to pacient, nerozhoduje o to, z jaké země k nám přijíždí. Jestliže v rámci spolupráce jsou tyto požadavky, fakultní nemocnice to umí vyřešit.
2: Říká ředitel fakultní nemocnice Bulovka Petr Kolouch.
1: Sport.
2: Postup do semifinále tenisového turnaje WTA ve Štrasburku Marii Bouskové nevyšel. Na antukovém podniku dnes česká elitní tenistka vyzvala v souboji o postup Američanku Liovou, ovšem zápas prohrála po setech 3-6 a 5-7.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál docela proměnlivo. Místy oblačno s možností nějakých lehčích lokálních přeháněk, ale ukazuje se samozřejmě i sluníčko. Teploty dnes opět lehce přes 20, zítra a o víkendu to bude letních 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že až do neděle by mělo být bio na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o dopravní nehodě, která se momentálně řeší v Olomouci na křižovatce Velkomoravská Rooseveltova. Bouráme taky v Kroměříži na Tovačovského. V Kroměříži máme hlášenou i policejní hlídku na ulici Havlíčkova. Kontrola taky na D1 na exitu Přerovich a nebo v Tovačově. Tady je prý hlídka, jak je ta odbočka na Anín. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Zubrsraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Toto je...
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumím.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak jsme zjistili, ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje zveřejnilo aktuální mapu oprav. V plánu je celkem 6 velkých projektů. Jejich přehled i s termíny najdeme na webu report.cz. A už se blíží Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostoru letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky letňák Olomouc.cz. A v Kroměříži budeme mít zase po roce relaxační zónu přímo v centru. Co nás na Velkém náměstí čeká, tak na to nás naladí web Kroměříž.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Spojujeme generace.
0: Spojujeme generace.
3: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
2: Metropole.
3: Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity, informuje město. Zvrat v kauze ex-ředitelky hygieny z Mínského kraje. Státní zástupce podmíněně zastavil stíhání Evy Sedláčkové. Ta se po roce zapírání přiznala, že srazila loni v březnu na Zlínsku služebním autem motorkáře a ujela. Už uhradila škodu, píší o tom Seznam zprávy. Připravme se na teplotní skok. Meteorologové předpovídají v Česku do následujících dní slunečné počasí, které vygraduje v neděli. To očekávají teploty až 29 stupňů Celsia a nevylučují i možnost překročení tropické třicítky.
0: Sport.
3: O postup do hlavní části French Open dnes bude usilovat střední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina. Je ve finálovém kole kvalifikace. O postup do hlavní části pařížského Grand Slamu si zahraje dnes po půl druhé s Francouzem Forelem.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že na Olomoucku i jinde nás čeká výraznější teplotní skok. Buďme konkrétní, dneska by mělo být většinou kolem 20 stupňů, ovšem díky slunečnému počasí to postupně půjde nahoru a vygraduje to v neděli. To prý místy naměříme skoro tropické třicítky. Jinak zítra a o víkendu by to mělo být nejčastěji letních 25.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že dopravní nehodám se dořešuje v Olomouci na Velkomoravské. Je to konkrétně kousek od křižovatky s Rooseveltovou. Policejní hlídku nám pak hlásíte na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova, na D1 na exitu Přerovich nebo na exitu Kroměříž Východ. A kontrolu máme hlášenou také v Prostějově na Plumlovské a nebo na Brněnské. Tady číhají u Hřbitova, klasika, a na hlídku můžeme narazit i v Šumperku na Zábřežské. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie a teď i jedna technologická novinka, která zní skoro jako sci-fi, ale je dost možná blíž, než si myslíš. Společnost Apple totiž představila nový systém umělé inteligence s názvem Ferret UI Lite a tenhle AI agent umí něco opravdu neobvyklého. Dokáže samostatně ovládat aplikace přímo na display iPhoneu, skoro jako kdyby měl vlastní digitální ruku. Představ si situaci. Otevřeš aplikaci a místo toho, abys všechno odklikával sám, umělá inteligence rozpozná, co je na obrazovce, pochopí jednotlivá tlačítka a sama provede potřebné kroky. Umí reagovat na to, co právě vidí a poradí si nejen s aplikacemi od Apple, ale i s aplikacemi třetích stran. Zajímavé je, že tenhle model je poměrně kompaktní. Má 3 miliardy parametrů, což je ve světě AI vlastně docela úsporné číslo. Přesto se v testech dokázal vyrovnat i systémům, které jsou až 24x větší a běží na výkonných cloudových serverech. Apple vsadil hlavně na rychlost a soukromí, na rozdíl od mnoha jiných AI systémů, totiž všechno běží přímo u tebe v telefonu. To znamená, že tvoje data neopouštějí zařízení a nemusí se odesílat do cloudu. Pro Apple je tohle dlouhodobě klíčová věc a Ferret UI Lite na tuhle filozofii navazuje. Model se navíc učí z vlastních chyb a dokáže reagovat i na nečekané situace v aplikacích. To je velký krok k tomu, aby jednou mohl fungovat jako skutečný digitální asistent, který za tebe zvládne každodenní úkoly. Už si nebudeš muset nastavovat budíka nebo psát maily. iPhone to udělá za tebe. Jestli se tahle technologie ale brzy objeví přímo v iPhonech, to zatím nevíme. Jedno je jisté, budoucnost, kdy telefon pracuje za tebe, už rozhodně není jen filmová představa. Radio Metropole ti přináší aktuální novinky ve světě aplikací a taky víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Spolu zažíváme samé zajímavé věci, a to i tento týden. Čtvrtek je den premiér. Můžeme zajít do kina. Olomoucké Premier Cinemas v Šantovce láká na premiéru amerického hororu Pasažér. A promítá se i Shrek jednička.
2: Říkáte si, cože? Shrek jednička? To je nějaká blbost, ne?
1: No, v žádném případě. Tenhle animák se po 25 letech vrací do kin. Ano, je to už čtvrtstoletí, co jsme ho viděli poprvé. Dneska se promítá Shrek jednička v olomouckém Premier Cinemas a v pátek ho uvidíme v Přerovské hvězdě a také v šumperském kině Oko, tak pozdravujte Zlobra i Fionu. Taky vás zveme na slavnostní křest dětské detektivky. Herkules a Agáta, naše rádio bude u toho se spisovatelkou Hankou Nevrlou. Bude to už zítra od 16 do 19 hodin v olomoucké galerii Šantovka. Na pátek 22. května připravuje výjimečný hudební večer Zábřišský kulturák. Na společném dvojkoncertu vystoupí domácí skupina Madalen a legendární Robert Křesťan s druhou trávou. Páteční koncert v Zábřehu v kulturáku začíná v 19 hodin. A ještě pohled na víkend, koná se Motorfest Slatinice tuto sobotu. Budou tu nadupané stroje, skvělá muzika, dobré jídlo a pití. A koukneme tady i na sobotní hokej Česko versus Slovensko od 16.20. Motorfest ve Slatinicích tuto sobotu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
4: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
5: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
6: No to určitě.
7: Jo, určitě.
6: Jo, určitě.
4: Brousíme brusle,
5: ladíme formu
4: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
5: Nejlepší hokejové info
4: každý den na tomto rádiu,
5: protože
8: tento měsíc je trenérem úplně každý.
9: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
10: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
13: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
14: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
15: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
14: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
16: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: A už tu jsou další zprávy. Konec starého malého zimáku v Olomouci. Zbyla z něj po rychlé demolici jen základová deska. Beton na místě zůstane, než se tu začne stavět nová malá hala, aby se zabránilo znehodnocení podloží, píše deník. Doplníme, že zakázku na stavbu nové tréninkové haly chce město vypsat v létě. Nová ledová plocha za plecharénou má sloužit veřejnosti a tréninku bruslařských sportů. Je nutná. Olomouc je jediné extraligové město bez druhé ledové plochy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hlavně na problémové lokality a riziková místa se nově zaměří ve své činnosti městská policie v Šumperku. Mění systém hlídkové činnosti v reakci na současnou bezpečnostní situaci a potřeby obyvatel města.
3: Takže jsme si začali vyhodnocovat ty lokality podle míry přestupkovosti a dáváme takzvané úkolové listy. To znamená, každá ta směna dostane jakoby úkol, kde má popsané ty lokality, které musí obejít, musí je zdokumentovat třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát za tu směnu. A ta druhá hlídka jezdí na ty oznámení a dělá takzvanou tu 156.
1: Shrnul úpravu ředitel městské policie Šumperk Martin Pelnář. Kdo plánuje výlet do přírody nebo i do parku, raději se postříkejte repelentem na odpuzování klíšťat. Meteorologové informují, že narůstá jejich aktivita. O víkendu má být až na pátém mimořádném stupni v celé České republice. Tak buďme před klíšťaty obezřetní.
2: Sport.
1: A ještě mrkneme na mistrovství světa v hokeji. Česká reprezentace dnes nehraje, ale můžeme si zkontrolovat další manšafty. Od 16 hodin 20 minut utkání Lotyšsko-Finsko a Kanada-Norsko. A od 20 hodin 20 minut Švýcarsko versus Velká Británie a Dánsko proti Slovensku.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Většinou polojasná obloha nebo úplně jasno. A nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 21 a 26 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17. A co víkend? V sobotu i v neděli nás čeká i nadále sluníčko nebo polojasná obloha s teplotami mezi 24 a 28 stupni.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bourá se na D640 hned za Olomoucí, je to bez bližších podrobností, zdrží vás to tady na 10 minut. Nehoda je taky na trase Hulín-Pravčice, traktor zde narazil do sloupu, ale je to průjezdné. Na policejní hlídku pozor v Bedihošti na Prostějovské ulici, taky v Moravském Berouně na Masarykově a nebo ve Valmezu na Sokolské. A v Olomouci potom počítejte se zdržením na Švajcerově ulici, Čajkovského 17. listopadu a taky na Velkomoravské. Pohodovou jízdu.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenicích ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Super sraz. Paulie Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma.
8: Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
9: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 3,90.

0: Místo jodlování se teď v Alpách ozývá jen dunění bruslí a rány hokejek. Světová elita si to rozdává o titul a my tuhle hokejovou party sledujeme za tebe, abys byl neustále v obraze a v rytmu. Posloucháš Radio Metropole, tohle je nejčerstvější infoservis z hokejového mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobře víme, že na mistrovství světa ve Švýcarsku je český tým, čeští fanoušci a na fair play dohlíží i čeští rozhodčí. Ano, a jsou hned tři. Mezi 32 vyvolenými zebrami jsou Jiří Ondráček na pozici hlavního a také čárový Jiří Ondráček s Lukášem Rampírem. A teď si říkáte, počkejte, moment. Vždyť to je chyba. Dvakrát jste v tom rádiu hlásili Jiřího Ondráčka. Máte pravdu, všimli jste si toho, ale není to chyba. Jsou to skutečně dva lidé, dva jmenovci. Poprvé v historii mistrovství světa tak mohou zápas řídit dva rozhodčí se stejným jménem a příjmení a jsou z Česka. Zatímco hlavní Jiří Ondráček píská svůj první šampionát, tak jeho jmenovec na čáře prožívá už svůj šestý seniorský turnaj. Takže až u televize uslyšíte větu Ondráček poslal Ondráčka na buly, klidně to může být pravda.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. V letním kině v Olomouci budeme moci tentokrát sledovat představení v rámci Moravského divadelního léta. Přehlídka se koná od 16. do 26. června. Na programu je například Noc na Karlštejně nebo Sluha dvou pánů. Podrobnosti o programu a celém festivalu na webu moravskedivadlo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Také letos si budeme moci zahrát přímo v centru Prostějova plážový volejbal. Město informuje, že pískové sportoviště na beach volejbal najdeme na náměstí, opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Více na webu prostějov.eu. Šumperk má nové dopravní hřiště, vyrostlo v Temenici a má i semafory a železniční přejezd. Místní děti tak za dopravní výukou už nemusí dojíždět. Tuto sobotu od 14 hodin se celý areál navíc poprvé otevře i pro veřejnost. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou už je v pražské nemocnici na Bulovce. Byl sem převezen po žádosti Spojených států. Zatím je bez příznaků této nakažlivé, krvácivé horečky. Podezření u něj vzniklo po kontaktu s nakaženým v Ugandě. Ve specializovaném oddělení nemocnice zůstane 3 týdny.
3: Jsme připraveni na jakékoliv požadavky, které nám budou dány. Pro nás je to pacient, nerozhoduje o to, z jaké země k nám přijíždí. Jestliže v rámci spolupráce jsou tyto požadavky, fakultní nemocnice to umí vyřešit.
2: Říká ředitel fakultní nemocnice Bulovka Petr Kolouch.
1: Sport.
2: Postup do semifinále tenisového turnaje WTA ve Štrasburku Marii Bouskové nevyšel. Na antukovém podniku dnes česká elitní tenistka vyzvala v souboji o postup Američanku Liovou, ovšem zápas prohrála po setech 3-6 a 5-7.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Teplotní rekord pro dnešní den. Nejvíce jsme 21. května naměřili v roce 1932 a bylo to 31,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. Dnes v noci teploty spadnou na 11 stupňů, zítra nás potom čeká polojasná obloha a teplota okolo 23 stupňů Celsia. O víkendu sluníčko, v sobotu letních 25 a v neděli dokonce nejvyšší teploty přes den budou atakovat tropické třicítky.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Bourá se na Bruntálsku v Horním Městě. Jde o nehodu dvou osobních aut na začátku obce na cestě na skály. Projet se to tu dá, ale bez problému. Nehoda je taky na trase z Pitihněv na Pajedlám, taky zde jsou v sobě dva osobáky a i zde se dostaneme. No a kde si dát pozor? Na policejní hlídku. Právě teď v Olomouci na Velkomoravské, taky na školní ulici ve Svitavách. Na D1 na exitu Přerov a nebo na exitu Hulín Západ. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží.

0: 26. května. Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme čtvrtek 21. května, narozeniny slaví herec Ivan Vyskočil, kanoista Martin Doktor, také legendární fotbalový brankář, rodák z Křelova u Olomouce Ivo Viktor. A svátek slaví každá Monča, Móňa, taky Monička, takže i Monika z Přátel.
2: Víš, že jsem netušila, že máš v sobě tolik hrdosti?
3: To mám, jistě, že jsem tvůj muž a z téhle situace nás dostanu, i kdybys měla dřít dvakrát tolik.
1: Na dnešek připadá i Mezinárodní den čaje a Mezinárodní den kachliček.

0: zvýšení slevy a u loterie. Volejte i hned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlíz u loterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
7: Tohle je Radio Metr.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v Olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 Kč na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
4: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
3: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu, způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
2: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou tři olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: stupni, který nikoho neohrožuje. Víme, jak bude. Závěr pracovního týdne polojasný s teplotami nejčastěji mezi 20 a 24 stupni. V sobotu na teploměru 25, v neděli pak naměříme mezi 25 a 28 stupni Celsia stabilně. Celým víkendem by nás potom výhledově měla provázet hlavně polojasná obloha anebo úplně jasno.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se na Nerudově ulici v Prostějově, jde o nehodu cyklisty se zraněním a opatrně se tu dá projet. Nehoda je taky na dálnici D1 směr Vyškov za exitem Mořicem, jedná se o střed dvou osobních aut s policií na místě a i tady se řidiči opatrně dostanou. A připomínáme i nehodu na Bruntálsku na trase Horní město Skály, taky tady jde o nehodu dvou osobáků, která je průjezdná se zvýšenou opatrností. A omrkneme ještě policejní hlídky právě teď na exitu Přerov na dálnici D1 a taky na ulici Klučkám v obci Lukov. Šťastnou cestu vám přejeme, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Metropole

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Super sraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz 6. června v pivovaru Zubr.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
15: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn

0: něco, ještě něco skryto, něco zlověstného a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o Zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
1: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
2: Mluvíš mi po hlavu!
0: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
3: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
0: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
4: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
0: Díky Lukáši, měj se hezky a to též přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
5: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: No, asi to je škoda.
1: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
2: Posloucháš? Radiometr.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Jak jsme zjistili, ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje zveřejnilo aktuální mapu oprav. V plánu je celkem 6 velkých projektů. Jejich přehled i s termíny najdeme na webu report.cz. A už se blíží Moravské divadelní léto. Od 14. do 26. června nabídne neopakovatelné zážitky v prostoru letního kina Olomouc. Kompletní program nabízí kromě Moravského divadla taky letňák Olomouc.cz. A v Kroměříži budeme mít zase po roce relaxační zónu přímo v centru. Co nás na Velkém náměstí čeká, tak na to nás naladí web Kroměříž.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Živ

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Velikonoce se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
1: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.

0: Děláme akce.
1: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie a teď i jedna technologická novinka, která zní skoro jako sci-fi, ale je dost možná blíž, než si myslíš. Společnost Apple totiž představila nový systém umělé inteligence s názvem Ferret UI Lite a tenhle AI agent umí něco opravdu neobvyklého. Dokáže samostatně ovládat aplikace přímo na display iPhoneu, skoro jako kdyby měl vlastní digitální ruku. Představ si situaci. Otevřeš aplikaci a místo toho, abys všechno odklikával sám, umělá inteligence rozpozná, co je na obrazovce, pochopí jednotlivá tlačítka a sama provede potřebné kroky. Umí reagovat na to, co právě vidí a poradí si ne

0: navíc učí z vlastních chyb a dokáže reagovat i na nečekané situace v aplikacích. To je velký krok k tomu, aby jednou mohl fungovat jako skutečný digitální asistent, který za tebe zvládne každodenní úkoly. Už si nebudeš muset nastavovat budíka nebo psát maily. iPhone to udělá za tebe. Jestli se tahle technologie ale brzy objeví přímo v iPhonech, to zatím nevíme. Jedno je jisté, budoucnost, kdy telefon pracuje za tebe, už rozhodně není jen filmová představa. Radio Metropole ti přináší aktuální novinky ve světě aplikací a taky víc muziky, víc energie.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Tohle je
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rangers.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 23 hodin.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Společně máme rádi nové filmy, sci-fi, komedie, horory, drama, animáky, pohádky, životopisné příběhy a další. A s filmovým expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol představujeme filmové premiéry tohoto týdne. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače.
3: Gangstři, váleční zločinci.
4: Ať žije impérium.
2: Dneska začneme filmem Mandalorian a Grogu, čili se vracíme do světa Hvězdných válek, kde zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušení po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží zachránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho mladého učedníka Groga. V titulní roli Mandaloriana, tedy Dina Djarina, se objevuje velice oblíbený herec Pedro Pascal.
3: Když se vystavíš nebezpečí, zkontroluj si zbroj. To dítě mě přežije o několik století.
2: Teďka trochu přitvrdíme a dáme si jednu hororovku, konkrétně nový americký horor Pasažér, o mladém páru, který je v očekávání narození potomka a chce předtím, než budou tři, zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí si tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, než uprostřed noci uvidí čerstvou nehodu a zastaví, aby jejím účastníkům pomohli. Three scratches just like that. You didn't stop, did you? Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě nehody ale zůstává ještě něco skryto, něco zlověstného, a co to je, se dozvíte v novém americkém hororu Pasažér. Something unholy. No a nakonec, tady mám možná pro někoho trochu znepokojující zprávu, protože uplynulo už čtvrt století od premiéry legendárního filmu o Zeleném zlobrovi, princezně Fioně, Oslíkovi a dalších. Ano, je to 25 let od premiéry prvního dílu Šreka.
5: Ty jsi zrůda, ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
6: Mluvíš mi polavu!
2: Ten se teď po čtvrt století vrací na plátna kin.
7: Nemyslíš, že si tím lord něco kompenzuje?
2: Takže diváci, kteří jej zažili v dětství nebo na něm vyrostli, teď můžou vzít už svoje potomky do kin a ukázat jim po čtvrt století, na čem vyrostli jejich rodiče.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu, americký horor Pasažér i obnovená premiéra Šreka jsou hlavní filmová lákadla tohoto týdne v moravských kinech. Za info díky našemu expertovi Honza Tománek z Kina Metropol.
2: Díky, Lukáši, měj se hezky a totéž přeji i všem posluchačkám a posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v Olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 Kč na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
3: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
2: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu. Způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou tři olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.

Žádná obloha nebo úplně jasno. A nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 21 a 26 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17. A co víkend? V sobotu i v neděli nás čeká i nadále.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.